noční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přátelé, v našich pořadech vždy něco řešíme, v našich pořadech vždy něco divákům sdělujeme. Pojďme, zvolíme další téma, a to je téma ochrana.
2: Přátelé, ochrana, to, to je velmi ožehavé téma, ale jsme moderní mladí lidé, třeba o tom hovořit. Ti nemocné řádí, každý z vás by už jsme měl mít tu krabičku, nesete to. Není to tak drahý, všude dneska samý úchyla neví a nevíte, koho potkat. Skončí na vás kadibutky převečné škucle. A no, a večer jste už v tabu. A už tam nelete nesmysly a máte ostudu po celém městě. Pojďte si, já to u sebe taky tu krabičku nosím, až tě mě nikdo nepřepad. 3 roky to nosím. Chodím domů přes les a čeká.
1: To se nemůžeš divit, že tě nepřepadnou. Když tě potká takový úchyl, tak tě pozdraví slovy buď zdrav, kolego. Já jsem samozřejmě měl na mysli něco úplně jiného.
2: Říkal ochrana.
1: Ano, ale měl jsem na mysli ochrana přírody.
2: No jo, tak velkou gumičku nemáme. To nemáme.
1: Ale nezlehčuj, to je vážná věc.
2: Ano.
1: Příroda je v hrozném stavu.
2: Stavu.
1: My bychom se měli trošku starat o to, aby tady zbylo něco také pro ty, co přijdou po nás.
2: No, pro ty, co si přijdou pro nás. Ale... To nebude dlouho trvat. Ještě dvoje volby a nazdar.
1: Ne pro nás, ale po nás.
2: To je slovensky to samý.
1: Uvědomte si prosím vás, že vymírají celé živočišné druhy.
2: A pozor, tady má pravdu pan mladý. Vymírají nám celé živočišné druhy. Má pravdu, výborně. Všímavý, citlivý člověk. Jde se na něj. Po tou tvrdou snubkou to horoucí srdéčko. Jak on si všimne, ano, máte pravdu. Vymírají druhy živočišné. Třeba mamut. Taky ten dinosaurus už na tom není nejlépe. Ani ten Spielberg z Brna ho nezachránil. A 2 filmy udělal.
1: Kdo?
2: Spielberg?
1: Odkud?
2: No, z Brna, ne?
1: To je materiál, věřte. Teď jsi se zesměšnil před celým Hlinskem. Drahý příteli, Spielberg z Brna je Hrad.
2: Hrad.
1: Ano.
2: Spielberg, Hrad.
1: To, co ty máš na mysli, je Spielberg režisér.
2: Režisér.
1: Ano.
2: Ten je taky chytrý, co paní? To je dvojka, co? Blbý a blbější. Já jsi vyhodila prachy za něco.
1: Víš, co je to režisér?
2: No jistě, že to je režisér. No? Pokyn Vietnamci režisér. Slyším každou chvilku Olešovicí, kdo to... Tyťa, režisér! Teď máš toho režisér!
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

tím, co je kolem. Všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu vířit.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já jsem zhubnul, ale mně se stalo, že jsem dokonce žádný diety nebo tohle. Já jsem zhubnul na státní útraty. Pak jsem točil, dělal jsem předsedu vinařského družstva. A já jsem prostě, nejdřív jsem jako kladl odpor, pač já jsem tam přijel. Když děláme nějakou profesi, kterou neovládáme, která není nám vlastní, máme odborný poradce, takže já předseda vinařského družstva, že? Tak tam na mě už čekali dva odborní poradci, opilci taky. Ten jeden měl koštýř v ruce a úplně napuchlou ruku, protože já měl přijet včera, přijel jsem až ten druhý den, on tam stál 48 hodin prostě s tím koštýřem, ten má ještě dneska kroužek na ukazováč. Hned menšíku tohle já povídám, chlapci, já nepiju. A když jsi z Ivančic, já pám, to na tom nic nemění, jsem z Ivančic, ale nepiju. No jak to přece, já jsem pán, no tak já už mám vypít do roku 2000. Ale oni to není možné a to byste nás urazili, tohle oni jsou potvory. Oni to mají tak vypočítaný, že vám provedou vás tím sklepem, abyste ochutnali všecko to, co vyrábějí. A pak vám řeknou a pak, co vám chutnalo nejlíp, tak v tom budete pokračovat. A tam jeden dokonce to činitel napsal do té kroniky, vy potvory, teď už nemůžete klidně lít tekutej ter papír, já už nepoznám vůbec nic, co tam je. A tak to je. No já jsem prostě jako krát odporom pát, tak aspoň symbolicky a dali mě to symbolicky, já jsem zapomněl jako dělat, že k tomu mám odpor a hvízdl jsem to do sebe ex. Tím jsem se jednak propích a oni úplně zůstali vytřeštěně a pají, vy, že jste z Ivančic? Já mám, no jistě, to se ví. No to jste v té Praze pěkně sparchantěl. Takhle se pije víno a teď si představte, oni mají takový krásný slogan vymyšlený, že já jsem pak v tom filmu použil. Oni povídají, to se ani nepodíváte proti světlu, jak to bílé hází zlato, to jak se snoubí to slunce s tou naší rodnou zemí. A nebo červené, Frankovka Vavřínecky, jaký má rubín, tak ohnivou máme krev. A teď si čichněte a upřímně krákytka takhle voní. A vemte si na prst, jak to drhne. To je ohromný, co bez růz potřeba veršu a oni to řeknou, jak to drhne von. Tam se muselo říct, kdo chce nás být, kdo chce nás urazit. My nevíme o pánu žádném, to je o vás, o Kyjovane. Boženko, jak veselé dovedem žít a pít, tak veselé na poli padnem, což jsme taky tam udělali.
0: Rádio Jihlava. 101.1

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Já bych vám řekl, jak já jsem měl protekci, která se velice silně nevyplatila. Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem spal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a povedal, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo. Tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečná, pám, jasně, já to zařídím, já se nějaká Eva, pám, ahoj Evo, zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. Já pám, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pám, co mám koupit, kuplahe vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako že jsi můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh, já pám, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. A podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pamno, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pán, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo? Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počítat.

0: Žár. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Potkaj se dva, povídá ten jeden. Hochu, prej ti zemřela manželka, prosím tě, na co? On říká, ale na bramborák. Ten říká, na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, šla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká, no to je strašný, a co jsi dělal? On říká, no tak udělal jsem si špagety, ne? Po svatební noci ona mu říká, drahoušku, já se ti musím něčím svěřit, já trpím na astma. On říká, je, zaplať pámbu, já už jsem v noci myslel, že mě vypískáváš. Lily říká svým matce, že se včera zasnoubila s mladým šikovným lékařem. Matka jí říká, no, když teda myslíš, no, a má on praxi? Lily říká, je, ten to umí líp než kdekdo před ním. Potkají se dva, povídá ten jeden. Ale dobrý den, pane profesore, kam pak jdete s těma kuframa? On říká, ale jedu zrovna na dovolenou. On říká, na dovolenou, a kde pak máte manželku? On říká, manželku? A safra, mně se pořád zdálo, že jsem ještě něco zapomněl. Potkají se dva, povídá ten jeden špičatě. Tak co, Karle, já slyšel, že ti to už v posteli moc nejde, je to pravda? A on říká, jak to? Ona si tvá manželka na mě stěžovala. Potkají se dvě kamarádky, ta jedna říká, nazdar, Ančo, já slyšela, že jsi se rozešla s tím tvým kominíkem, je to pravda? Anča říká, no jo, holka, já ho teď jednou viděla umytýho, to není vůbec můj typ. Pan Novák zavolá svého známého zvěrolékaře a říká mu, pane doktore, má manželka k vám dneska přijde s naší starou kočkou. Dejte jí prosím vás nějakou injekci, aby bezbolestně usnula. A ten říká, no dobře, no jak chcete. A trefí ta kočka potom taky sama domů. Jeden novinář se ptá, říká, prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká, bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká, drahoušku, co kdybychom si zas jednou udělali hezkou klidnou neděli? A ona říká, no proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká, no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. V Benátkách zemřel jeden velice chudý muž a jeho vdova jde na farní úřad a běduje, že na pohřeb nemá peníze. Ten farář říká, no jo, bohužel, ale nejlevnější pohřeb je třetí třídy a to by stálo 150 tisíc lir. Ona říká, ježiši, kde pak tolik já nemám. A farář říká, no jo, tak pak už jedině čtvrtá třída, no ale to už jen v docela výjimečných případech. A vdova říká, no a jak je to, prosím vás, ta čtvrtá třída? A farář říká, no tak to rakev s farářem jsou v gondole, no a smuteční přítomní plavou za gondolou.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
2: No jo, ale vážený pane, ty dobré věci se uskuteční přece pomalu.
1: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to,
2: ano,
1: říkala jste Sandokan.
2: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte.
1: No, a co,
2: víte, že mám
1: něco?
2: Pocit, jako bych cítila pod prsty mech?
1: Mech?
2: Ano, mech.

0: Říkáte mé?
1: No jistě.
0: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které jsem mám dal, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
1: No jo, no, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
0: Moderní sportovní
1: jistě,
0: účes?
1: Ano.
0: Tak ten by mě možná slušel.
1: No jistě.
0: Já totiž nejsem tak starý, já z vlasa bych
1: no,
0: byl poměrně no, zase mladší.
1: No to vidím, s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
0: Cože?
1: A ještí, co to? Ještší hormony.
0: Ještší hormony?
1: Ještí. No.
0: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
1: Ne, no, ale
0: nebo
1: ne.
0: Abych měl na hlavě bodliny,
1: ale
0: no
1: ne,
0: to taky ne.
1: To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
0: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
1: Jistě.
0: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
1: No.
0: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
1: Yeah.
0: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já na ní, proč on to dělá? On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka a mouchy, že mi dají pokoj.
1: Yeah.
0: Ale on to hned běžel zrealizovat. On běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no, nebudu to tady rozebírat. Prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
1: No tak, podívejte se. Na takové řeči nesmíte dát. Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
0: No vidíte, ona mě za váma poslala,
1: no.
0: Teďka se mi jenom směje.
1: Ale.
0: Dokonce mi nedává,
1: ale.
0: Že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
1: Nerozumím.
0: Ale no nerozumím. No podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů.
1: No,
0: rozumíte,
1: no.
0: Jo? Že prej to obyčejná marmláda ze švestek.
1: Ale no tak. No
0: je to prý ze švestek?
1: Ale ne,
0: já
1: no tak takovým
0: napadlený,
1: řečem,
0: no já, no.
1: Ne, takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
0: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo,
1: no
0: protože
1: ano.
0: Já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
1: Proč?
0: Já na to prostě nemám. No. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
1: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin,
0: ne,
1: jo?
0: Ráno nebo večer?
1: Večer.
0: Večer,
1: jo?
0: No.
1: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
0: Moment, jo? Já si to píšu. Tak z
1: blínu
0: a
1: durmanu,
0: no.
1: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním. Levou, na pravém, levou.
0: No jo, no tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
1: No to
0: a celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
1: No počkejte,
0: čím budu rozdávat.
1: No jo, počkejte. Poté půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
0: Po půl hodině.
1: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
0: Já myslím.
1: Pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
0: Dešťovou vodou.
1: A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě.
0: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce, v malé zahrádce rostou tam tři vlasy, ne?
1: Ale no jo, no tak to je. S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo, jo, jo, jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
0: Jo?
1: Jo, jo.
0: A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
1: No, samozřejmě.
0: Víte co?
1: A jak ráda.
0: Já radši zůstanu plešaty.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při historii, při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice z Vojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice z Vojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře, okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všatně bavili, tam se smluví všecko možné, o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, kokr španěli, vlčáky, dogy, kočičkáři kočičky samozřejmě, angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Štajmar, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psy a nakonec i ty Jirkovy holuby, to je všechno takový obyčejný, to já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídá, prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne. Veverka, že smrdí? Vůbec ne. Ale někdy hrozně.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Řekněte radši tadyhle pánovi, Vlásku, básničku, o tom veselým barevným táčkovi, no, poklin se pěkně a začni, no.
2: Moc, my jsme ještě neližovali.
1: A to budete, ty řekněte hezky tu básničku,
3: no,
1: že jo,
3: no, tak co?
1: No, ne? No, když mu řeknete tu básničku, tak on vám možná dá některýho to hezkýho veselýho tadyhle barevného ptáčka v té
4: kýdce. Co nemám na rozdávání, to je na prodej.
1: Na prodej, to no,
5: na prodej ty. Všechny?
4: Všechny.
1: Jo, a prosím vás pěkně, kolik by stála třeba tahleta, ta klícka,
4: jo? Jo, myslíte tuhle tu, jo?
1: Tuhle, tu malou.
4: 550.
6: Za Krista, pane,
1: 550 a takhle malá?
4: Ježiši. To je umění, paní.
7: Vstav,
8: pána, tenhle když je umění, tak to já mám pana Orelska.
1: Ale prosím tě, hedu, vždy tohle to je nějaký hadříček, noční košile, prosím vás,
4: a pak se platí nápad, že vás se tam napadne.
1: Nemáte pocit, že
4: to je trošku drahé? Ale to jsou jako, no, proč to je drahé? No, každý obrázek, v podstatě, jaký obrázek je drahý teda?
6: Obrázek je tamhle ten, jak jsou tam za zobuží, takhle ty dva s těma růžičkama.
4: 850.
1: Ježišmarja, já to si máš, no, to snad není možný.
4: No jasně, ale prosím vás, zase člověk musí dělat nějak z dálky, v klidu, že prosím vás, v pohodě, se to koukáte, díváte se,
1: co
4: třeba u toho kávu, že nebo třeba do kuček, to je požitek, ale prosím vás, si požitek prostě pro toho člověka, no opravdu vážně.
1: Co jsem si koupila,
4: ale co to je exotický ptáček, to měl tak asi,
1: ale
4: prosím vás, asi vůbec o tom sama nebudu bavit,
1: to jsou docela normální skřivárky.
4: Dobře, ale v kleci ten skřivánek, opravdu vážně, ale to, prosím vás, vy tomu nerozumíte, tomu rozumím já prostě co dělá,
1: co děláme.
4: Počkejte,
1: no, my tomu taky snad rozumíme, ne?
4: Ne,
1: protože se
4: na
1: to dívá.
4: Snad rozumíte, já se tomu rozumím líp, ne?
1: No dobře, no, tak my se na to
4: dívá. A to se koukat odstupem, jak se vám kadečte dá, pak
1: to budu odstupit,
4: když
1: se
4: to
1: odstupovat, tak
4: se podívej, no. Se, když člověk sedí, že jak, a ten obrázek musí vnímat prostě v pohodě krásně.
1: Stejně nic nekoupíme, pojďte kluci.
4: Tak já nic neprodávám, víte, no.
1: Pojďte. Ne, já si myslím, že mistr má pravdu, bude z dálky, je to úplně jiný.
6: Takhle ta se mě zdá nějaká poškozená trochu.
4: Cože, proč jako poškozená, co to blábolí?
6: Takhle to má nějakou...
4: Nemá zemák, nešťajte to umažek, to nemá zemák smyslu.
6: Co bych umazali, co se koupal.
4: No to vydrží věky, tohle to viděl jste? Ty přesuny v kufru,
8: všechno. Co byste chtěl za takovou poškozenou?
2: Mami, potužme.
4: To nevím kolik, no.
8: Stovku.
4: Za kolik?
2: No,
4: za stovku.
8: Za stovku?
4: Jo, padá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V Kanadě, ve Spojených státech taky, to byla celá řada krásných setkání s krajany. Mě utkvěl v paměti jeden moment, takový jsme se setkali s jedním panem profesorem, který tam žil dlouho, a ten večer jsme seděli jednou a v jeho nádherném domě, okolo toho domu byl nádherný pozemek, golfové hřiště tam bylo, kousek odsud bylo jedno z největších jezer kanadských a bylo to nádherný prostě, kde on bydlel, a on mě najednou říká: Mirku, představte si, víte, co se mi teď povedlo. A říkám: nevím, co? Přestože já se to stále nemohu zpamatovat. Já jsem získal garsonku v Butovicích. Já jsem na něj koukal, já jsem říkal, jestli on si ze mě dělal srandu. Říkám: a co jako? Říkám: já tam budu bydlet, teď si představte, budu stát na tom balkoně a teď se budu dívat na tu Prahu, která je odsud vidět celá, a teď se to prostě všechno rozsvítí, to je úžasný pohled. Do divadla budu mostit, kam budu. Říkám: vy to můžete tady taky, ne? Snad probovat, to není takový problém. A tady hraje furt ty stejný blbosti, než stejný, ale tam až budu v té Praze, to bude taková nádhera. Byl v Butovicích, představte. Tak si říkal, kdo se vám tady o ten obrovský komplex bude starat? A jsou správci na to, ale ty Butovice už. Každý máme jiný prostě sny, no.

jsem třeba letěl do Ostravy a to bylo takový malinkatý letadílko, že jsem vůbec netušil, že takový letadílko linkový vůbec může existovat. A když jsem nastupoval, tak ta letuška, která tam stála ostravská a žvíkala žvíkačku, tak mě trhala tu palubní jízdenku a říkala mě, tož dneska jste si teda vybral den. A říkám, proč? Tož to letadlo a to počasí. Říkám, něco je s letadlem? Což mi to nesmíme tím pasažírům tak říkat. Však uvidíte. Jestli teda uvidíte. Já jsem měl takový strach, já jsem do toho letadla vstupoval po těch schůdečičkách, do toho malinkého letadílečka, když jsem tam vešel doleva, jsem se podíval, 4 židle tam byly, doprava 4 židle. Nikdy jsem tak malý letadlo neviděl, opravdu ne. A ani takový uspořádání sedadel. Na opěradle každého toho sedadla byla taková kapsa a v té kapse byla otevřená Coca-Cola, aby jsme asi měli jako radost. A to sedadlo se nedalo sklopit a přede mě si sedl takový ostravský medvěd, který nebral v potaz to, že se to nedá sklopit a sklopil. A mě ta Coca-Cola hrkla do kalhot. Já jsem měl sebou jedny, od té doby vozím minimálně 3. A pak už to bylo veselý ten zbytek toho letu, protože zbytek toho letu mě ta letuška sušila. A to zase jako pasažer takového letu si můžete vybrat, kde jste ještě vlhčí. Já mám štěstí na ty lidi z té severní Moravy, tam taky nastoupil chlap do letadla, říká, pane Donutil, já se vám divím, že sebou vezete manželku. Já říkám, proč? Tož já vám něco řeknu, bez manželky, to je dovolená jak víno, dovolená jak víno. Jedu do Izraela, tam jsou pěkné baby, pěkné hotely, pěkné moře, pěkné památky, rozumíte, do toho pěkná baba, víte, jak já si užiju. Já říkám, já se taky užiju, já mám manželku pěknou, starostlivou, no právě, rozumíte, ta se vám bude do toho montovat, nic toho nebudete mít. Vyhoďte ji, dokud je čas. Moje žena stála opodál, říká, nechci si těch keců, pane, starejte se o svou manželku. No vidíte, a už mě buzeruje. A to jsem jenom já. To potom přijdete na řadu vy a vzpomeňte si na mě ke koncu pobytu. Budete říkat, ten chlap měl pravdu, kdybych tu byl bez manželky, dovolená jak víno.

Nejvíc jsme toho nacestovali autobusem. My jsme s tím provázkem vlastně sjezdili tisíce a tisíce kilometrů autobusem. Pamatuju si přímo zřetelně, jak jsme jednou na celnici, to jsme projížděli někam do NDR a dál, tak jsme tam stáli jako na ty celnici a tam jela výprava nějakých ostravských horníků, kteří jeli za rekreací někam. A ten průvodce seděl na tom prvním sedadle a říkal jim, tože já bych vám chtěl říct jedno, ty celníci, to jsou normální lidi, tak jako vy, jako já. Oni nemusí mít vždycky náladu na to, aby se oni bavili. To znamená, chlapi, vy se teď nebudete smát. My budeme sedět takzvaně zaraženi, bo to nemá smysl, aby jsme těch celníků naštvali. Jak jich naštveme, oni nám přijdu i na to, co nevezeme. Nemá smysl je zbytečně rozčilovat. Čili seďte normálně zaraženi, jak vidle v hnoju. Nehýbajte se, dívajte se před sebe a to je jediná cesta, jak se přes ty hranice tam i potom naspět dostat. Já jsem si tohleto zapamatoval a kdykoliv my jsme potom přejížděli hranice, tak já jsem dělal průvodce a dělal jsem tohohle chlapa a hlásil jsem tyhle ty pokyny a instrukce a všichni jsme se podle toho chovali a seděli jsme jako zaražený vidle v nohy a oni nás vždycky pustili. Ale musím říct, že jako ve spoustě věcí nám pomohl Franta Kocourek, o kterým já strašně rád povídám, protože na něho hrozně rád vzpomínám a musím říct, že nás dostal ze spousty šlamastik, protože jako on vždycky ještě než nám stačili otevřít kufr, tak on ty celníky tak zblbnul, jo, a tam vykládal jim takový voloviny. On říkal, co tady hoši děláte, chodíte za babama tady, jako na hranicách, jako jo. Ne, mi to zajímalo, kde to tady děláte, v mlází nebo je táhnete do domečku. Víš, já vás tak pozoruju, dověsí, tak jsou nějaký babí vůbec, jo, to by mě zajímalo. A oni už s ním vedli řeč a říkali, to víš, že jsou, jsem chodí. A prosím, jde kice, a jak starý člověče, a odkud to vedete, jo? Chodíte na zábavy, jo? Trsáte radši jazz, nebo co máte radši, jako jo? Chodíte tak jenom, postocháte dechovčičku, když tak bychom vám něco dovezli a tak, jo, kluci, to je panečku s váma je povykládá, já jsem si v životě tak nevykládal. A furt se díval, jestli už máme všecko, protože už to je nabalený, všechny už to máme zpátky a jak jsme to měli, tak řekl, no nic, hoši, nemáme čas, mějte si, příště až pojedeme, tak se zastavíme, to je. Čau, kluci, a pořádně si to tady, užijte s těma babama. My jsme nasedli, odjeli jsme a bylo zachráněno, jo. Ale nebýt toho Franty, tak jsme mnohdy měli velký potíže, to je pravda. Taky, když už toho Frantu vzpomínám, tak musím vzpomínout na to, jak jsme jednou přijeli do Itálie a oni nám vykradli autobus. Komplet. Po příjezdu, hned nám to vykradli. Franta říká, ty, podívej se, Miro, uděláme jednu věc. Oni vykradli autobus nám, my ukradneme něco jim. To je jediná možná pomsta. Říkám, ale ty zloděje Franto neznáš. Já byl naivní v tomhle, jo. Říká, pojď si, zloději jsou všichni, jo. Musíš si to pomenovat tak, že zloději jsou všichni. Na každého, na kterého si tady podíváš, který jde kolem, rozumíš, to může být eventuální zloděj, čili my jdeme a krademe, jo. Já říkám, Franto, já na to nemám, já to neumím, já jsem v životě nic neukradl, tak se to naučíš, já jsem taky nikdy nic neukradl, pojď si, ale zloděj a okradu s radostí, jo. Přišli jsme na trh, on uměl perfektně italsky, on se dal do řeči s prodavačem, který prodával džíny. On se ho začal vyptávat, jako, že co tady máš, a jaký džíny a tohleto. A teď mi říkal, ber tam štvery, potřebuju pro šéfa z uhelných skladů, jo? Pro manželku, pro děcka, jo, čili tam štvery džiny, tam lupní do tašky, já se zatím s ním budu bavit, jo. Takže, jak si máš, chlapče, to víš, a ten tam, ale to víš, no tak žiju, tak z ruky do huby, a to já taky tam u nás, Franta, víš, my se máme zrovna, tak máš už tam ty džiny, říkám, ne, nemám, jo, jsi blbě, tak to ber, člověče, kdo tady má tvrdnost s ním do děcka, on je hrozně nezábavný, rozumíš, asi, no a tak co, keku za quest, a jo, slyšete, force di manere, kdy jsou rád, to si dílsko, nemorár, mi vendikero, kdy stoltra, čeko, na dželosti, a saky tuto finiše, pek varisi, soltáto, la morte, tak máš tam ty džiny, říkám, nemám, já ty nakopu neblbni, promiň, prosím tě, řekl mu, promiň, prosím tě, tomu prodavačovi a narval si tam sám troje džiny. Ten prodavač už byl tak blblej normálně, řekl, nic se nestalo, my jsme odešli, mu to došlo asi za 3 hodiny.

Jednou v Německu titulní strany všech novin patřily takové situaci, která se tam stala. Tam je vždycky takový jeden den v týdnu, kdy lidé vynesou z domu všecko, co doma nepotřebují. To znamená trouby a ledničky a mrazničky a mikrovlnky a televizory. A jeden čas tam Češi proto jezdili. A teď tam byly takový tetiny, tam jeli na zájezd, jo, a udělali si čurpauzu a objevili tam mikrovlnku, jo. A říkali, pojď se, a ona je funkční, bliká. A taky naložili a odvezli. A asi po 5 kilometrech předjeli před ten autobus němečtí policajti a báby zatkli, až oni jim odvezli radar.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A povídali jsme si za scénou, že a on mě vykládal zase takové věci ze své profese zajímavé, jak zapálit divadlo nejlépe, nebo jak udržovat požár, než přijedou sbory. A tyhle ty věci, zajímavé takové věci to. A tak jsme si tam povídali a já nenou slyšel, že ona volá Sebastiano. Už popát, marně. Tak jsem si vědomil, já tam mám být. Rozběhl jsem se, vletěl jsem tam a tam byl na zemi koberec. Kokosák. Ovšem pravej. No. Pravej kokosák. No prostě jak si český režisér představuje bar na riviéře. Já vám na něj vletěl, dostal jsem smyk a já na to jeviště přijel. A teď on si na této scéně obrovsky zakládal, to byl totiž vrchol jeho role. Tam to jako vygradovalo, veliká dramatická scéna slavná. A on taky tuhle scénu nejlíp hrál. On v tom byl opravdu v tomhle momentě nejlepší. Jak on dovedl zahrát, to bylo fantastický, ten vztek. Tu zuřivost, tu zběsilost. Jako, oni byli v civilu manželé, ti dva, jo? On vám jí tam rdousil, tedy nádherně, a on jí rdousil tím způsobem, že on jí vohnul do takového jako obloučku takhle, víte, čili on nohy měla tamhle, tady měla hlavu, že? A takhle jí rdousil krásně. To se nejlíp škrtí dáma. To si všimněte doma, jo? Že když škrtíte paní ve stoje, ona se vysmekne. Ale když si ji vohnete, tak ty nožičky už nezaberou. A to je důležité. Tak on ji škrtil tímhle způsobem, že hlavinku milostivé paní měla si. A v tom já tady jedu. No. Na kokosáku nezabrzdíte. Prostě já jim najel bokem na hlavu. Ozval se takový dutý zvuk. Já mám dutý boky. A ona vám řekla, je. To je španělský citoslovec z okolí Malagy. Hojně používaný, řekla, je. A česky sebou řachla.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Hanzrián jede s prázdným kolečkem na stavbě. Zastaví ho mistr a ptá se proč. Mám takovej fofr, že ani nestačím nakládat.

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe. Skonto
5: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Sněmovna bude tento týden schvalovat návrh na obnovení elektronické evidence tržeb, od které si vláda opět slibuje narovnání podnikatelského prostředí i dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. V úvodním kole poslanci posoudí zrušení každoročního zdražování dálničních známek.
0: Co se děje v kraji?
1: 4 barokní sochy ze silničního mostu v Brtnici na Jihlavsku bude do října opravovat restaurátor. Do jeho dílny byly převezeny 1. července. Na opravy velkých kamenných děl z počátku 18. století dostalo město dotaci od kraje a z programu regenerace městských památkových zón. Celkem zaplatí 1,1 milionu korun bez daně. Vysoké teploty mají ve Francii dopad i na výrobu elektřiny. Francouzská společnost EDF oznámila, že kvůli meteorologickým podmínkám nechala odstavit 3 reaktory jaderných elektráren. U dalších 8 pak nechala snížit výkon. Podobná situace se stala už v minulých letech. Francie čelí 3. vlně veder od začátku roku.
0: Sport.
1: Kajakář Josef Dostál dojel na 500 na světovém poháru v Montrealu 2. a vylepšil tak 3. pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. Poprvé v sezóně se do finále A na mezinárodní scéně nedostala double canoe bratrů Martina a Petra Fuxových, která obsadila 2. příčku ve finále B. Celkově tak skončil 11.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Dneské pondělní ráno, my máme za sebou zprávy a to znamená, že plouváme do dnešního ranního vysílání Rádia Jihlava. Tak hezký den, dobré ráno, příjemné vstávání, to vám přeje od mikrofonu Zbyněk Loucký, jak se skvěle poslouchá.
0: Rádio Jihlava. 101.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Možná jste byli o víkendu v Jihlavské zoo a všimli jste si, že zoo Jihlava otevřela nový výběh pro karakaly a pouštní kočky. Návštěvníci zoo Jihlava si nově mohou prohlédnout pouštní kočky a karakaly ve venkovním výběhu. Nová expozice za téměř 10 milionů zlepšila podmínky pro chov obou druhů a umožní lidem zvířata častěji pozorovat. Venkovní výběh o ploše přibližně 120 čtverečních metrů je situovaný na osuněném místě, což pouštním a stepním zvířatům vyhovuje a odpovídá jejich přirozeným podmínkám. Venkovní expozice v blízkosti výběhu žiraf přímo navazuje na vnitřní objekt pro divoké a pouštní kočky, má zlepšit životní podmínky chovaných zvířat. Stavět se začalo loni v listopadu. Stavební práce skončily asi před měsícem. Výběh byl ale ještě nutné připravit, osadit rostlinami a doplnit kmeny a kameny. Návštěvníci by měli mít zejména s plachými pouštními kočkami trpělivost. Pravděpodobně jim bude nějakou dobu trvat, než si na nový výběh zvyknou a budou mít. Přejeme hezké prázdniny.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Kalendárium Rádia Jihlava.
2: Pojďme se podívat právě teď na dnešní den, 13. červenec. V kalendáři je Markéta nebo Margot, přejeme všechno nejlepší. No a v roce 1922 v obecných školách v tento den byly mezi povinné předměty zařazeny občanská nauka, ruční práce a pro dívky též tělocvik a nauka o domácím hospodářství. V roce 1925 při výzkumu v Dolních Věstonicích byla nalezena plastika ženy, takzvaná Věstonická Venuše, přibližně 25 tisíc let starou a zhruba 12 cm vysokou figurku objevil tým Karla Absolona v sídlišti lovců mamutů mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi. V roce 1977 25-hodinový výpadek elektřiny v New Yorku vyústil v nepokoje a rabování. No a tento den roku 1985, velikánská nepřekonatelná hudební akce. V několika městech světa proběhl současně humanitární koncert Live Aid. V roce 1942 se narodil americký herec Harrison Ford a v roce 1944 zase René Rubik, maďarský vynálezce a architekt, všichni známe jeho Rubikovu kostku. No a teď zcela aktuálně, rok 2007 a dnešek, to se narodil španělský útočník Lamine Yamal. Určitě sledujete mistrovství světa ve fotbale. Krásný den.
1: Kalendárium Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Starší muž přijde k čarodějnici a zeptá se jí, jestli by dokázala sejmout z ní hroznou kletbu, která ho sužuje už 40 let. A čarodějnice povídá, no tak asi možná ano, ale musela bych znát přesně znění slov, kterými jste byl zaklet. Tak to vám můžu opakovat třeba hned. A protože jste splnili všechny podmínky stanovené zákonem, prohlašuji vaše manželství za pravoplatně uzavřené.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Začíná oprava hlavního tahu na Žďársku. Řidiče čekají semafory. Dlouho očekávaná rekonstrukce silnice mezi Novým Městem na Moravě a Olešnou startovala. První etapa přinese kvadlový provoz řízený semafory, omezení pro řidiče i objíčku pro nákladní dopravu. Řidiči mířící z Nového Města na Moravě směrem na Bystřici nad Pernštejnem musí počítat s dopravními komplikacemi. Práce startují hned na dvou místech. Opravy se potrvají do 25. července a 4. srpna. Ani v jednom z opravovaných úseků nebude silnice úplně uzavřená. Doprava zůstává zachovaná, provoz ale je vedený kivadlově a řízený semafory. Ale kamiony, ty čeká objížďka. Pro vozidla na 7,5 tuny je připravena objízdná trasa přes křídla z Voli, Bobrovou a Radešínskou svratku. Změny se dotknou také veřejné dopravy, ta bude jezdit podle výlukových jízdních řádů. Šťastné prázdninové cesty přeje Rádio Jihlava.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
2: Ekokom.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Od začátku roku evidují policisté skoro 760 vniknutí do rodinných domů. Nejvíc ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Policie vyzývá k důkladnějšímu zabezpečení domů, zvlášť teď v létě, kdy lidé odjíždějí na dovolené.
0: Jihlava aktuálně.
1: Kraj Vysočina dnes zahajuje první etapu opravy průtahu Jihlavou. Uzavírka Hradební a Brněnské ulice ovlivní dopravu MHD i příjezd k City Parku a zoologické zahradě. Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Babiš uvedl, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší a na schůzky, že by neměl čas.
0: Sport.
1: České volejbalistky na závěr letošní Ligy národů porazily Francii 3-2 na sety. Celkem tak v této sezóně získali v elitní reprezentační soutěži 16 bodů a o 2 body tak překonali výkon z loňské premiéry.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Dnešní novinky jsme se dozvěděli právě ze zpráv a tak můžeme vplout do další hodinky dnešního vysílání Rádia Jihlava. Hezké pondělí a příjemné ráno vám přejeme právě teď a k tomu báječný poslech. Tady Zbyněk Loutský, dobrý den.
0: Rádio Jihlava, 101,1

0: Hlavka. Kam na
1: Jihlavsku? Pojďme se podívat právě teď na dnešní akce Parky v pohybu 2026. To je akce, která probíhá každé pondělí v 10 hodin. Sraz u dětského hřiště v parku Skalka. Cvičení zdarma pro všechny, 60 minut s instruktorem. Program je vhodný pro začátečníky a běží až do září 2026. A ještě vás vezmeme na jemný trénink paměti s příběhem. Je to workshop pro seniory a začíná o 9:30 dopoledne. Místo Point Plus Palackého 26. Hlava. Pro cvičování paměti prostřednictvím příběhů a vzpomínek. Paměť potřebuje jemnou péči a pozornost. Jedná se o pravidelná setkání, kde si v příjemné atmosféře procvičíte paměť přirozenou cestou. Skrze příběhy, vzpomínky a povídání. Jste zváni, hezký den.
0: Kam na Jihlavsku?

Hezký 13. červenec 2026 přeje právě teď Rádio Jihlava. Přejeme hezký den, dobré ránko a ano, dneska je v kalendáři Markéta, ale také Margot. Tak jim posíláme další písničku. Vás zdravíme, ať už jedete třeba do práce, nebo nás takhle někde posloucháte po ránku na chalupě. Je léto, jsou prázdniny, tady Rádio Jihlava. Přejeme hezký den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: SMSka. Ahoj Kláro, poslední dobou jsem děsně zapomnětlivý, zvlášť když piju. Včera na Mejdanu jsem se tě ptal, jestli bys nejela se mnou na chatu na víkend, ale zapomněl jsem, jestli jsi řekla ano nebo ne. Odpověď. Ahoj Tomáši, taky hrozně zapomínám. A pamatuju si, že jsem včera někoho poslala někam, ale ráno jsem si nepamatovala koho.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Teď vás vezmeme do Světle nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Tam začali budovat volnočasový areál s hřištěm, zelení, jezírkem a ohništěm. Umístěné v něm budou také kamenné sloupy připomínající menhery. Město upravuje přibližně 7000 metrů čtverečních v území, kde se staví rodinné domky. Stavba za 30 milionů korun by měla být hotová příští rok v květnu. V areálu s matovými cestami bude dětské hřiště a víceúčelové sportovní hřiště. Bude tam také malé jezírko s potůčkem napájený vodou z již vybudovaného vrtu. Okolo ohniště bude 8 žulových bloků vysokých okolo 2 metrů. Město nechá vysadit stromy, část parku bude upravená jako louka. U parku bude i nabíječka elektrokol. Jestli dneska se cítíte někde na projížďku prázdninami, tak vám šťastnou cestu a hezké prázdninové dny přeje Rádio Jihlava.
0: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Před námi je pondělní ráno i dopoledne a samozřejmě celý den s datem 13. července, stejně jako celý tento letní týden. No a my přinášíme právě teď motto pro dnešní den. Budoucnost patří těm, kdo věří v krásu svých snů. Tak si dnešní pondělí a celý týden užijte, vám přeje Rádio Jihlava a Zbyněk Koucký. Ať se dobře poslouchá a hezký den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg, květák 1 kus za 24,90 a excelent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Sněmovna bude tento týden schvalovat návrh na obnovení elektronické evidence tržeb, od které si vláda opět slibuje narovnání podnikatelského prostředí i dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. V úvodním kole poslanci posoudí zrušení každoročního zdražování dálničních známek.
0: Co se děje v kraji?
1: 4 barokní sochy ze silničního mostu v Brtnici na Jihlavsku bude do října opravovat restaurátor. Do jeho dílny byly převezeny 1. července. Na opravy velkých kamenných děl z počátku 18. století dostalo město dotaci od kraje a z programu regenerace městských památkových zón. Celkem zaplatí 1,1 milionu korun bez daně. Vysoké teploty mají ve Francii dopad i na výrobu elektřiny. Francouzská společnost EDF oznámila, že kvůli meteorologickým podmínkám nechala odstavit 3 reaktory jaderných elektráren. U dalších 8 pak nechala snížit výkon. Podobná situace se stala už v minulých letech. Francie čelí 3. vlně veder od začátku roku.
0: Sport.
1: Kajakář Josef Dostál dojel na 500 na světovém poháru v Montrealu 2. a vylepšil tak 3. pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. Poprvé v sezóně se do finále A na mezinárodní scéně nedostala double canoe bratrů Martina a Petra Fuchsových, která obsadila 2. příčku ve finále B. Celkově tak skončil 11.
0: Rádio Jihlava. 101.

Krásné pondělní dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. V lesoparku Libohaj v Poličce začalo město budovat pětní místo připomínající bývalé popraviště. Více o tom za chvíli.

Ladíte Rádio Jihlava, v lesoparku Libohaj v Poličce začalo město budovat pietní místo připomínající bývalé popraviště. Práce chce radnice dokončit v září a veřejnost tam uvítat v říjnu. Jedná se o první etapu úpravy přírodní lokality. Teď další muzika.

0: Buď chytřejší než rádio.
1: Být na MOL znamená být opilý, to asi všichni víme, ale co to znamená to na MOL? Jedno z možných vysvětlení skutečně ukazuje na šatního MOLa, který má nekoordinovaný pohyb a létá jakoby bez cíle. Další se pak odvozuje od německého slova MOLUM, které značí právě opilost. Tak teď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jdou dva skialpinisti po hrách a najednou jeden z nich se zřítí do průrvy. Druhý přijede k průrvě a volá: "Jsi v pořádku? Jo. Co hlava? Nerozbil jsi si? Ne, dobrý. No a co ruce nebo nohy? Nemáš zlomené? Ne, dobrý. No, tak co tam ještě děláš? Pořád padám."

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Od začátku roku evidují policisté skoro 760 vniknutí do rodinných domů. Nejvíc ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Policie vyzývá k důkladnějšímu zabezpečení domů, zvlášť teď v létě, kdy lidé odjíždějí na dovolené.
0: Jihlava aktuálně.
1: Kraj Vysočina dnes zahajuje první etapu opravy průtahu Jihlavou. Uzavírka Hradební a Brněnské ulice ovlivní dopravu MHD i příjezd k City Parku a zoologické zahradě. Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Babiš uvedl, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší a na schůzky, že by neměl čas.
0: Sport.
1: České volejbalistky na závěr letošní Ligy národů porazily Francii 3-2 na sety. Celkem tak v této sezóně získali v elitní reprezentační soutěži 16 bodů a o 2 body tak překonali výkon z loňské premiéry.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava, kraj Vysočina zahajuje opravu průtahu Jihlavou. Víc za okamžik.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM, Kraj Vysočina zahajuje opravu průtahu Jihlavou. Ode dneška je uzavřena Hradební a Brněnská ulice v úseku od Znojemské kolem City Parku přes Brněnský most a křižovatku s Kosovskou ulicí až k vjezdu do zoologické zahrady. Uzavírka bude platit pro veškerý provoz i MHD. Pěší místem projdou s opatrností podle aktuální situace. První etapa potrvá přibližně 2 až 3 týdny podle postupu stavby. Následně na ně naváže další etapa směrem k Okružní. Teď další muzika.
1: Zdá se, že tu pro mě končí jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám, jsem jak vagon, když ho odpojím.

schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč v

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se pan Novotný dcery. Hele, nevíš, maminka se chystá někam večer jít?
2: Jo, tati, jde do kina.
1: Aha, a nevíš, jestli jdu s ní?

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to? Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.

0: Ladíte Rádio Jihlava, Jemnice na Třebíčsku pokračuje v opravě interiéru hrobky rodu Palavčíny. Letošní práce vyjdou asi na 3 miliony korun. K úplnému dokončení opravy unikátního mauzoala chybí dokončit okolní oltáře a opravit mramorové sarkofágy, kde se počítá s náklady kolem 2 milionů korun. Po opravě bude hrobka vzdálená asi 3,5 kilometru od města a přístupná turistům. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Do aplikace Bouračka zaznamenali řidiči už zhruba 27 tisíc nehod. Slouží k popisu a nahlášení havárie hlavně v případech, kdy není nutné volat policii. Od loňského července, kdy je aplikace v provozu, ji využilo na 50 tisíc řidičů. Vyplnění trvá v průměru 20 minut.
0: Jihlava aktuálně.
1: Kraj Vysočina dnes zahajuje první etapu opravy průtahu Jihlavou. Uzavírka Hradební a Brněnské ulice ovlivní dopravu, MHD i příjezd k City Parku a zoologické zahradě. V australském Sydney dnes zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Herec několik let bojoval s rakovinou lymfatických uzlin, nedávno však prohlásil, že už je v pořádku. Českým divákům je Neill známý mimo jiné jako paleontolog Ellen Grant z filmu Jurský park.
0: Sport.
1: České tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si díky postupu do souboje o wimbledonský titul vylepšili kariérní maximum v žebříčku WTA. Šampionka Nosková je nově sedmá, poražená finalistka Muchová šestá.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné pondělní dopoledne, milí posluchači Rádia Jihlava, přeje Fugas. Máme lehce po 11. hodině, dneska je 13. července a máme po víkendu. No a před námi je pro někoho pracovní a pro někoho prázdninový týden. Jinak dneska je taky den, kdy byl před dvěma lety postřelen prezident Trump. No, teď už ale zase zpátky k dnešku. Co vás všechno čeká? Opět v první řadě písničky. Ale taky třeba si řekneme nejrůznější zajímavosti, informace, drby a tak dále. Namátkou třeba, že na Slovensku se za účasti Václava Klause oslavoval rozpad Československa. Nebo si připomeneme, kdo dneska slaví svátek či narozeniny. Tak si na to všechno počkejte. Já přeji všem krásné pondělí, dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a hned posílám první mix těch největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, my se teď půjdeme podívat do světa muziky. Připraveny jsou totiž hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Znáš každý chrám, kašno i náměstí.
0: Před lety se Miloš zapletal, co by manažer Marie Rotrové rozhodl nachytat nejen Oldřicha Kaisera. Jeho někdejší klience nikdy nebyl humor cizí a tak se na oko stala manželkou Jiřího Lábuse. Ve skutečnosti se Lábus nikdy neoženil. Žít s někým, to chce toleranci i určitou moudrost. To je strašně složitý a toho jsem se já vždycky bál, říká Lábus.
3: Radio Jihlava.
4: It's a heartache, nothing but a heartache.
0: Svět se stále vzpamatovává ze smrti hudební ikony Bonnie Tyler. Bolest fanoušku je o to větší, že dle svých vlastních slov byla nedlouho před zákrokem naprosto zdravá. Klepu na dřevo, jsem naprosto fit, užívám si svá představení. Když máte zdraví, máte všechno, prohlásila Bonnie Tyler ještě v březnu. Kdo mohl tušit, že jí právě zdraví během pár týdnů tak fatálně zradí?
3: Rádio Jihlava.

0: okolí si 43-letý Ondřej Brzobohatý nemůže stěžovat ani po nedávném krachu vztahu s manželkou Danielou. Teď si padl do náruče s Evou Burešovou. Ondra mě objal se slovy: kdyby tady byl můj táta, ten by tě v tuto chvíli miloval. Pochvalovala si Eva Burešová.
1: Snad jsme pod jeho péčí.
2: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
3: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká otec synovi, no že se nestydíš? Ve tvém věku jsem ještě nikomu nelhal. Ne? A kdy jsi začal?

0: Dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM, no a my se právě teď mrkneme na to, kdo 13. července, což je dnes, slaví svátek. Jsou to Markéta, Margita, Gréta, Rita a Perla. Přejeme všem oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky,

0: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Máme dneska pondělí, je 13. července. No a my se tak můžeme mrknout na dnešní pranostiky. Jedna říká, svatá Markita vede žence do žita. Nebo, není-li na svatou Markétu slunečno, dostaneme sotva seno domů za sucha. A ještě jedna pranostika, ta říká, na Muchlinu přesně doznívají třešně. Okolo svaté Muchliny dozrávají maliny. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Ode dneška až do konce týdne se veřejnost může zapojit do druhého kola celorepublikového sčítání motýlů. Akce s názvem Motýlí půlhodinka se mohou zúčastnit jak jednotlivci, tak i rodiny, školy nebo skupiny. Stačí si vybrat jedno místo, pozorovat motýly po dobu půl hodiny a záznamy zaslat prostřednictvím online formuláře. Nazbíraná data pomáhají odborníkům zjistit, kterým druhům se daří a které naopak z přírody mizí.
2: Co se děje v kraji?
3: Ministerstvo zdravotnictví zařadilo nemocnici v Havlíčkově Brodě mezi centra vysoce specializované péče pro oblast karcinomu rekta. V Brodě tak budou mít pacienti přístup k nejmodernějším léčebným metodám a špičkové chirurgii. Ta už v některých ohledech dosahuje úrovně fakultních pracovišť. Ceny ropy se v úvodu týdne výrazně zvyšují. Nárůst se blíží 5%. Trh reaguje na další eskalaci konfliktu na Blízkém východě, kde Spojené státy a Irán bojují o kontrolu nad Hormuzským průlivem. Ten je klíčový pro vývoz ropy a dalších surovin ze zemí kolem Perského zálivu.
2: Sport.
3: Tragickou nehodu na Masarykově okruhu, kde při závodech s mezinárodní účastí v sobotu odpoledne tragicky zahynuli dva jezdci, prověřuje i policie. Případ však zřejmě nakonec odloží.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Hezké pondělní poledne a pohodový poslech vám všem z vlna Rádia Jihlava přeje Fugas a samozřejmě také dobrou chuť, pokud právě obědváte. Já teď přicházím s dalším receptem. Dneska to bude topinka speciál. Počkejte si na to, čeká vás to už za malou chvíli. No a mezi tím vychutnávejte další hit na vlnách Rádia Jihlava.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba

Posloucháte, dámy a pánové, pondělní vysílání Rádia Jihlava. Máme poledne a tak mám připraven pro vás další recept. Dneska na speciál topinku. Salám a sýr nastrouháme na jemném struhadle. Přidáme další ingredience a všechno řádně promícháme. Touto směsí pak potřeme chleba a vložíme natřenou stranu do rozpáleného tuku. Buďte bez obav, směs se od chleba neoddělí. No a pak osmažíme druhou stranu. Po výjmutí z pánve suchou stranu potřeme česnekem jako klasickou topinku, no a zkuste ji ještě pokapat třeba Maggi. Budete překvapeni, jak zajímavou chuť to má. Hotovou topinku ještě přizdobíme, můžete popustit klidně uzdu své vlastní fantazii.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Hanzrián jede s prázdným kolečkem na stavbě. Zastaví ho mistr a ptá se proč. Mám takovej fofr, že ani nestačím nakládat.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, na něm právě teď na vás čeká nová pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Hele, Franto, koukám, že luštíš stejnou křižovku jako já?
3: Já. Hele, už to budu mít za chvilku hotový.
2: Jo? Hele, a co jsi napsal do toho políčka? Ženská část těla na 4 písmenka, začíná to na P a končí na A.
3: No, to je přece pata.
2: Pata, jo? Aha. Hele, nemáš počít gumu?
1: Naslyšenou u další pohádky. A breathless drive.

0: Jsem Indigo.
1: Posloucháte Rádio Jihlava, Fugas vám všem přeje pěkný den. Máme dneska pondělí, je 13. července. Pojďme se podívat, jaké počasí nás v tomto týdnu čeká. No, budeme mít krásné letní počasí. Čekáme totiž skoro jasnou nebo polojasnou oblohu po celý týden. A po celý týden také s teplotami 25 až 27 stupňů. Takže parádní letní týden je před námi. Tak si ho užijte.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Skonto nábytek.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Doktor Max.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.

zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské plátno třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, kdy nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nevědomí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Občanské průkazy v podobě malé knížky vydané do června 2000 přestanou od srpna platit. Jejich držitelům je přes 90 let. Nový doklad, za který je třeba ten starý vyměnit, vydrží 35 let. Pokud je potřeba, přijdou zažadateli úředníci až domů. Podle rezortu vnitra se výměna týká asi 10 000 průkazů. Nařizuje ji evropská legislativa. Občanky typu knížka se začaly vydávat v roce 1953 a měly 30 stránek.
0: Co se děje v kraji?
1: V Havlíčkově Brodě začala dlouho plánovaná revitalizace sídliště Pražská. Stavební firma tam však pokácela množství vzrostlých stromů a o hnízda přišla řada ptáků. Postup kritizují občané i vedení města. Případem už se zabývá i Česká inspekce životního prostředí. Německo přijalo dalšího Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Zdravotník je v péči lékařů v univerzitní nemocnici ve Frankfurtu nad Mohanem. Jednoho Američana nakaženého ebolou Německo přijalo už v květnu. Další muž s podezřením na nákazu byl tehdy hospitalizován v Česku.
0: Sport.
1: Nečekanou cestu, na které fotbalisté Norska došli na mistrovství světa do historického čtvrtfinále, označil kanonýr Haaland za šílenou. Řekl, že premiéra na velkém turnaji mu změnila život. Závěrečnou čtvrt hodinu neúspěšného prodloužení s Anglií už kvůli vyčerpání nedohrál.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: 13. hodina odbyla, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem pondělním vysílání. Už za okamžik se mrkneme na někoho slavného v bulvárním okénku. Konkrétně dneska se podíváme na slovenskou herečku Studénkovou. Tak si na podrobnosti určitě počkejte, já vám všem přeji pěkný den a posílám za vámi další hit.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

0: totálně přestřelila. Vulgární ortel nad českými herečkami. Vítejte v bulvárním okénku. Dnes jsou nároky na herečky úplně jiné. I ta současná kinematografie je jiná. Kdysi se od nás očekávalo, že pokud chceme být herečka, musíme být krásná, nebo alespoň působit čistě, upraveně, a ne jako takzvaná šlampe, německy coura.
1: Mami, a co je to coura? Já!
0: Pustila si ústa na špacír 72letá herečka Zdena Studénková. V české kinematografii jsou právě ty šlampe. A mě nezajímá film, kde se dívám na nějaké škaredé, zanedbané a prokouřené lidi. To se raději podívám na Toma Hardyho. Dneska jsou všichni polonemití a já se na to nehodlám dívat.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Starší muž přijde k čarodějnici a zeptá se jí, jestli by dokázala sejmout z ní hroznou kletbu, která ho sužuje už 40 let. A čarodějnice povídá, no tak asi možná ano, ale musela bych znát přesně znění slov, kterými jste byl zaklet. Tak to vám můžu opakovat třeba hned. A protože jste splnili všechny podmínky stanovené zákonem, prohlašuji vaše manželství za pravoplatně uzavřené.

0: Posloucháte pondělní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten vám všem přeje hezký den.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Nejsilnější slovenská vládní strana Smer v sobotu ve Staré Bystrici slavila výročí deklarace o svrchovanosti Slovenské republiky. Ta byla přijatá 17. července 1992 a šlo o krok, který předcházel rozdělení Československa. Na okázalé oslavy dorazili i dva hlavní aktéři tehdejšího rozdělení státu, slovenský premiér Vladimír Mečiar a někdejší český premiér a pozdější prezident Václav Klaus.
2: Na to mohu mít svůj názor, ale nežiju tím.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, dneska s datem 13. července. No ale čas je neúprosný a já se s vámi musím rozloučit, protože už je připravena moje kolegyně Katka. Nicméně já se sem v 16 hodin zase vrátím, takže užívejte s Katkou Rádio Jihlava, no a v 16 hodin zase čau bas fugas.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Od začátku roku evidují policisté skoro 760 vniknutí do rodinných domů. Nejvíc ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Policie vyzývá k důkladnějšímu zabezpečení domů, zvlášť teď v létě, kdy lidé odjíždějí na dovolené.
0: Jihlava aktuálně.
1: Kraj Vysočina dnes zahajuje první etapu opravy průtahu Jihlavou. Uzavírka Hradební a Brněnské ulice ovlivní dopravu MHD i příjezd k Cityparku a zoologické zahradě. Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Babiš uvedl, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší a na schůzky, že by neměl čas.
0: Sport.
1: České volejbalistky na závěr letošní Ligy národů porazily Francii 3-2 na sety. Celkem tak v této sezóně získali v elitní reprezentační soutěži 16 bodů a o 2 body tak překonali výkon z loňské premiéry.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné pondělní odpoledne z Rádia Jihlava vám všem přeje Katka. Víme, že v Jihlavě se mohou lidé podívat k nově upravenému ústí historické šachty svatého Jiří. Buďte s námi, mám podrobnosti.
0: Rádio Jihlava 101.

Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. V Jihlavě se mohou lidé podívat k nově upravnému ústí historické šachty svatého Jiří pod vrchem Rudný. Sestoupí k němu po kovových schodech. Při úpravách místa byla zprůchodněna a o třetinu na skoro 30 metrů prodloužená odvodňovací štola. V její povodní části jsou vidět i vysekané výklenky pro uložení hornických lampiček. Do štoly se zájemci kvůli bezpečnosti dostanou jen při komentovaných prohlídkách. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte hezký den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: SMSka. Ahoj Kláro, poslední dobou jsem děsně zapomnětlivý, zvlášť když piju. Včera na Mejdanu jsem se tě ptal, jestli bys nejela se mnou na chatu na víkend, ale zapomněl jsem, jestli jsi řekla ano nebo ne. Odpověď. Ahoj Tomáši, taky hrozně zapomínám. A pamatuju si, že jsem včera někoho poslala někam, ale ráno jsem si nepamatovala koho.

Na rádiu Jihlava před námi další hity a taky podrobnosti k tomu, že Jemnice na Třebíčsku pokračuje v opravě interiéru neoklasicistní hrobky rodu Palavičíny. Víc informací za moment.

0: Odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava také v pondělí. Jemnice nad Třebíčskou pokračuje v opravě interiéru neoklasicistní hrobky rodu Palavičiny. Letošní práce vyjdou asi na 3 miliony korun. Úplnému dokončení opravy unikátního mauzolea chybí dokončit okolí oltáře a opravit mramorové sarkofágy, kde se počítá s náklady okolo 2 milionů. Po opravě bude hrobka vzdálená asi 3,5 kilometru od města přístupná turistům. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem rádia Jihlava.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc saméně. Allegro.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

hledám světlo, jemuž můžu říci, tvá pomoc mi dnes přišla vhod. Přišlo mi to, přišlo vhod, že usnula z tu nepřišla.

snad pod postel, snad mezi vlasy, zlaté a husté jako klasy, proč říkala jsi mi lodivod?

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezké pondělí. Do aplikace Bouračka zaznamenali řidiči už zhruba 27 tisíc nehod. Slouží k popisu a nahlášení havárie hlavně v případech, kdy není nutné volat policii. Od loňského července, kdy je aplikace v provozu, ji využilo na 50 tisíc řidičů. Vyplnění trvá v průměru 20 minut.
2: Jihlava aktuálně.
3: Kraj Vysočina dnes zahajuje první etapu opravy průtahu Jihlavou. Uzavírka Hradební a Brněnské ulice ovlivní dopravu, MHD i příjezd k City Parku a zoologické zahradě. V australském Sydney dnes zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Herec několik let bojoval s rakovinou lymfatických uzlin. Nedávno však prohlásil, že už je v pořádku. Českým divákům je Neill známý mimo jiné jako paleontolog Ellen Grant z filmu Jurský park.
2: Sport.
3: České tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si díky postupu do souboje o wimbledonský titul vylepšili kariérní maximum v žebříčku WTA. Šampionka Nosková je nově sedmá, poražená finalistka Muchová šestá.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Vyladíte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den. Protialkoholní stanice v Jihlavě přijala v červnu 153 lidí. Podrobnosti přidám za chvíli.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava taky na startu nového pracovního týdne. Protialkoholní stanice v Jihlavě přijala v červnu 153 lidí, letos nejvyšší počet za jeden měsíc. Za první půl rok v ní střízlivělo 845 lidí, loni za celý rok 1662. Nejvytíženější měsíc letošního roku potvrzuje celkově stoupající tendenci počtu zadržených. Stanice s 11 lůžky je v provozu nepřetržitě. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jdou dva ski alpinisti po horách a najednou jeden z nich se zřítí do průrvy. Druhý přijede k průrvě a volá: "Jsi v pořádku? Jo. Co hlava? Nerozbil jsi si? Ne, dobrý. No a co ruce nebo nohy, nemáš zlomené? Ne, dobrý. No, tak co tam ještě děláš? Pořád padám."

0: Posloucháte rádio Jihlava, moc nás to těší. Katka přeje pohodové odpoledne. Kraj Vysočina zahájilo opravu průtahu Jihlavou. Podrobnosti přidám už za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Kraj Vysočina zahájil opravu průtahu Jihlavou. Ode dneška je uzavřena Hradební a Brněnská ulice v úseku od Znojemské kolem City Parku přes Brněnský most a křižovatku s Kosovskou ulicí až ke vjezdu do zoologické zahrady. Cestáři budou frézovat povrch silnice a provedou sanace a drobné opravy, poté položí novou vrstvu asfaltu. Uzavírka bude platit pro veškerý provoz i MHD. Pěší místem projdou s opatrností podle aktuální situace. První etapa potrvá přibližně 2 až 3 týdny podle postupu stavby. Následně na ní naváže další etapa směrem k okružní. Tak s tím prosím počítejte, buďte opatrní a teď pro vás z rádia Jihlava další hity.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákup. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Ode dneška až do konce týdne se veřejnost může zapojit do druhého kola celorepublikového sčítání motýlů. Akce s názvem Motýlí půlhodinka se mohou zúčastnit jak jednotlivci, tak i rodiny, školy nebo skupiny. Stačí si vybrat jedno místo, pozorovat motýly po dobu půl hodiny a záznamy zaslat prostřednictvím online formuláře. Nazbíraná data pomáhají odborníkům zjistit, kterým druhům se daří a které naopak z přírody mizí.
0: Co se děje v kraji?
1: Ministerstvo zdravotnictví zařadilo nemocnici v Havlíčkově Brodě mezi centra vysoce specializované péče pro oblast karcinomu rekta. V Brodě tak budou mít pacienti přístup k nejmodernějším léčebným metodám a špičkové chirurgii. Ta už v některých ohledech dosahuje úrovně fakultních pracovišť. Ceny ropy se v úvodu týdne výrazně zvyšují. Nárůst se blíží 5%. Trh reaguje na další eskalaci konfliktu na Blízkém východě, kde Spojené státy a Irán bojují o kontrolu nad Hormuzským průlivem. Ten je klíčový pro vývoz ropy a dalších surovin ze zemí kolem Perského zálivu.
0: Sport.
1: Tragickou nehodu na Masarykově okruhu, kde při závodech s mezinárodní účastí v sobotu odpoledne tragicky zahynuli dva jezdci, prověřuje i policie. Případ však zřejmě nakonec odloží.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné pondělní odpoledne vám z vln Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska je 13. července a my stále prožíváme pohodové pondělní odpoledne a Fugas vám z vln 101.1 FM přeje pěkný den. No a já jsem opět za mikrofonem připraven vás provázet tím naším vysíláním. A společně se mnou jsou připraveny také písničky, informace, zajímavosti a zábava. Třeba si řekneme, čeho se muži nejvíce bojí na začátku vztahu. Taky se dozvíte, kdo se v tento den kdy ze slavných narodil. Počkejte si na podrobnosti, jinak přeji všem dobrý den, dobrou náladu, dobrý poslech a posílám hned další mix největších světových i domácích hitů a přeji vám všem, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Vaše starosti na naši hlavu. Podobně jako ženy, tak i muži mají nejrůznější obavy. Na rozdíl od žen si je ale zejména ve vztazích nechávají sami pro sebe. Nechtějí si je ani přiznat, natož aby o nich mluvili. Pro mnohé by bylo stejně jako pláč projevem slabosti či neschopnosti. Je to strach, moudrost či opatrnost, nejspíš od každého trochu. Muži se bojí, že ho opět někdo opustí, anebo že mu ublíží. Spustí se jeho vnitřní alarm a začne se chránit. Je to způsob, jak se vyhnout dalšímu případnému vztahovému zranění. Ježiš.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se pan Novotný dcery. Hele, nevíš, maminka se chystá někam večer jít? Jo, tati, jde do kina. Aha, a nevíš, jestli jdu snít?

Posloucháte pondělní odpolední vysílání Rádia Jihlava. Máme dneska 13. července. Pozor! Zatáčka! Krajská oprava průtahu městem začíná právě dneska. Ode dneška bude kraj Vysočina několik týdnů po částech opravovat Hradební a Brněnskou ulici v úseku od Znojemské až k okružní křižovatce u Helenína.

0: Hezké pondělní odpoledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. Máme dneska 13. července. A kdo pak ze známých se nám to kdy v tento den narodil? Tak třeba herečka Taťána Dyková, sportovkyně Helena Fibingerová, režisér Martin Suchánek, ale taky třeba britský herec Patrick Stewart. No a pokud i vy jste se někdo narodili v tento den, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
2: Ekokom. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to? Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Občanské průkazy v podobě malé knížky vydané do června 2000 přestanou od srpna platit. Jejich držitelům je přes 90 let. Nový doklad, za který je třeba ten starý vyměnit, vydrží 35 let. Pokud je potřeba, přijdou za žadateli úředníci až domů. Podle rezortu vnitra se výměna týká asi 10 000 průkazů. Nařizuje ji evropská legislativa. Občanky typu knížka se začaly vydávat v roce 1953 a měly 30 stránek.
0: Co se děje v kraji?
1: V Havlíčkově Brodě začala dlouho plánovaná revitalizace sídliště Pražská. Stavební firma tam však pokácela množství vzrostlých stromů a o hnízda přišla řada ptáků. Postup kritizují občané i vedení města. Případem už se zabývá i Česká inspekce životního prostředí. Německo přijalo dalšího Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Zdravotník je v péči lékařů v univerzitní nemocnici ve Frankfurtu nad Mohanem. Jednoho Američana nakaženého ebolou Německo přijalo už v květnu. Další muž s podezřením na nákazu byl tehdy hospitalizován v Česku.
0: Sport.
1: Nečekanou cestu, na které fotbalisté Norska došli na mistrovství světa do historického čtvrtfinále, označil kanonýr Haaland za šílenou. Řekl, že premiéra na velkém turnaji mu změnila život. Závěrečnou čtvrt hodinu neúspěšného prodloužení z Anglií už kvůli vyčerpání nedohrál.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: I po 17. hodině je s vámi Rádio Jihlava, tím pádem také Fugas. Už za malý okamžik si řekneme, že na opravené Smetanovy sady v Jihlavě už se opět můžeme dostat na procházku. Podrobnosti vás čekají už za malý okamžik. Tak buďte s námi, buďte dobře naladěni, já vám všem přeji krásné odpoledne a posílám další hit.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Arriba.

0: Posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem, jste dobře naladěni na 101.1 FM.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Park Smetanovy sady už je opět otevřen. Kromě nové zeleně, moderního veřejného osvětlení a nebo pohodlných laviček jsou v parku vyseté i zátěžové trávníky. K občerstvení a schlazení zde slouží nová pítka. A v parku jsou i nové veřejné toalety. Bez poplatku.

101.1 FM Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká otec synovi, že se nestydíš? Ve tvém věku jsem ještě nikomu nelhal. Ne? A kdy jsi začal?

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a Fugas vám všem přeje fajn pondělní odpoledne. Máte už věk a přesto stále a rádi sportujete? Spolek Nebojte se policie zve seniory a jejich rodiny na 11. ročník branného závodu jihlavských seniorů. Uskuteční se v sobotu 6. září ve sportovním areálu SK Jihlava v Okružní ulici. Prezentace závodníků začne v 9 hodin ráno a samotný závod pak odstartuje v 10 hodin.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a já vám v něm právě teď nabízím hudební rubriku Zadrak neboli čerstvé hudební zprávy.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
2: Znáš každý chrám, kašnu i náměstí.
0: Před lety se Miloš Zapletal, co by manažer Marie Rotrové rozhodl nachytat nejen Oldřicha Kaisera. Jeho někdejší klientce nikdy nebyl humor cizí a tak se na oko stala manželkou Jiřího Lábuse. Ve skutečnosti se Lábus nikdy neoženil. Žít s někým, to chce toleranci i určitou moudrost. To je strašně složitý a toho jsem se já vždycky bál, říká Lábus.
3: Radio Jihlava.
4: It's a heartache. Nothing but a heartache.
0: Svět se stále vzpamatovává ze smrti hudební ikony Bonnie Tyler. Bolest fanoušku je o to větší, že dle svých vlastních slov byla nedlouho před zákrokem naprosto zdravá. Klepu na dřevo, jsem naprosto fit, užívám si svá představení. Když máte zdraví, máte všechno, prohlásila Bonnie Tyler ještě v březnu. Kdo mohl tušit, že jí právě zdraví během pár týdnů tak fatálně zradí?
3: Rádio Jihlava. Rádio
5: a čas všechno sčítá. A já si říkám...
0: Na sličné okolí si 43-letý Ondřej Brzo Bohatý nemůže stěžovat ani po nedávném krachu vztahu s manželkou Danielou. Teď si padl do náruče s Evou Burešovou. Ondra mě objal se slovy: kdyby tady byl můj táta, ten by tě v tuto chvíli miloval. Pochvalovala si Eva Burešová.
6: Snad jsme pod jeho péčí.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: kdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Od začátku roku evidují policisté skoro 760 vniknutí do rodinných domů. Nejvíc ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Policie vyzývá k důkladnějšímu zabezpečení domů, zvlášť teď v létě, kdy lidé odjíždějí na dovolené.
2: Jihlava aktuálně.
3: Kraj Vysočina dnes zahajuje první etapu opravy průtahu Jihlavou. Uzavírka Hradební a Brněnské ulice ovlivní dopravu MHD i příjezd k Cityparku a zoologické zahradě. Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Babiš uvedl, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší a na schůzky, že by neměl čas.
2: Sport.
3: České volejbalistky na závěr letošní Ligy národů porazily Francii 3-2 na sety. Celkem tak v této sezóně získali v elitní reprezentační soutěži 16 bodů a o 2 body tak překonali výkon z loňské premiéry.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Posloucháte, dámy a pánové, pondělní podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem, stále je 13. července. Máme taky lekce po 18. hodině a i v této době vám společnost na Rádiu Jihlava bude dělat Fugas. Mohu vám slíbit, že už za chvilku se dozvíme, že Poláci se připravují na možný útok z Ruska. Tak si na to určitě počkejte. No a já přeji všem hezký podvečer, příjemný poslech a posílám další hit za hitem.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké pozdní odpoledne nebo brzký podvečer vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Nadcházející měsíce mohou být kritické pro bezpečnost státu na východním křídle Severoatlantické aliance. Polsko se podle premiéra Donalda Tuska chystá na možné ohrožení ze strany Ruska. Tusk se na speciální tiskové konferenci vyjádřil k varování, že Polsko by se mohlo stát cílem hybridního ruského útoku, jehož cílem by mimo jiné bylo rozložit Severoatlantickou alianci a donutit ji tak ke zrušení podpory Ukrajině.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Hanzrián jede s prázdným kolečkem na stavbě. Zastaví ho mistr a ptá se proč. Mám takovej fofr, že ani nestačím nakládat.

0: Hanáková totálně přestřelila. Vulgární ortel nad českými herečkami. Vítejte v bulvárním okénku. Dnes jsou nároky na herečky úplně jiné. I ta současná kinematografie je jiná. Kdysi se od nás očekávalo, že pokud chceme být herečka, musíme být krásná, nebo alespoň působit čistě, upraveně, a ne jako takzvaná šlampe, německý coura.
1: Mami, a co je to coura? Já.
0: Pustila si ústa na špacír 72-letá herečka Zdena Studénková. V české kinematografii jsou právě ty šlampe. A mě nezajímá film, kde se dívám na nějaké škaredé, zanedbané a prokouřené lidi. To se raději podívám na Toma Hardyho. Dneska jsou všichni polonemití a já se na to nehodlám dívat.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty cykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jeho pondělní podvečerní program s Fugasem. Máme dnes 13. června a právě toto datum nás bude teď zajímat. Míříme totiž do pražského Klementina. Zatím nejtepleji bylo 13. července v roce 1834. Bylo 33 stupňů. Naopak nejstudenější 13. červenec byl v roce 1907, kdy bylo jen 9 stupňů. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 20,3. A s touto informací pro dnešek se Fugas loučí, přeje vám hezky zbytek pondělního večera strávený s Rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra v 11 dopoledne. Do té doby, čau bas Fugas.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Do aplikace Bouračka zaznamenali řidiči už zhruba 27 tisíc nehod. Slouží k popisu a nahlášení havárie hlavně v případech, kdy není nutné volat policii. Od loňského července, kdy je aplikace v provozu, ji využilo na 50 tisíc řidičů. Vyplnění trvá v průměru 20 minut.
0: Jihlava aktuálně.
1: Kraj Vysočina dnes zahajuje první etapu opravy průtahu Jihlavou. Uzavírka Hradební a Brněnské ulice ovlivní dopravu, MHD i příjezd k City Parku a zoologické zahradě. V australském Sydney dnes zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Herec několik let bojoval s rakovinou lymfatických uzlin. Nedávno však prohlásil, že už je v pořádku. Českým divákům je Neill známý mimo jiné jako paleontolog Ellen Grant z filmu Jurský park.
0: Sport.
1: České tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si díky postupu do souboje o wimbledonský titul vylepšili kariérní maximum v žebříčku WTA. Šampionka Nosková je nově sedmá, poražená finalistka Muchová šestá.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zase střílejí do lidí, naštěstí v cizích krajích. U nás všechno je v pořádku, chlapi v hospodě, děti si hrají. A tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen, zaplaťte za popravu. Ale táto, zase tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude,

0: že se to vůbec někdy změní. Zas mám špatnou náladu, to asi s pití špatně mi tráví, taky nejsem v pořádku a možná už se neuzdravím, ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla, není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Starší muž přijde k čarodějnici a zeptá se jí, jestli by dokázala sejmout z ní hroznou kletbu, která ho sužuje už 40 let. A čarodějnice povídá, no tak asi možná ano, ale musela bych znát přesně znění slov, kterými jste byl zaklet. Tak to vám můžu opakovat třeba hned. A protože jste splnili všechny podmínky stanovené zákonem, prohlašuji vaše manželství za pravoplatně uzavřené.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: SMSka. Ahoj Kláro, poslední dobou jsem děsně zapomnětlivý, zvlášť když piju. Včera na Mejdanu jsem se tě ptal, jestli bys nejela se mnou na chatu na víkend, ale zapomněl jsem, jestli jsi řekla ano nebo ne. Odpověď. Ahoj Tomáši, taky hrozně zapomínám. A pamatuju si, že jsem včera někoho poslala někam, ale ráno jsem si nepamatovala koho.

jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, to nás trachtí včího klína. Nikdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně smít.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jdou dva ski alpinisti po hrách a najednou jeden z nich se zřítí do průrvy. Druhý přijede k průrvě a volá: "Jsi v pořádku? Jo. Co hlava? Nerozbil jsi si? Ne, dobrý. No a co ruce nebo nohy? Nemáš zlomené? Ne, dobrý. No, tak co tam ještě děláš? Pořád padám."

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis Železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Já viděl divoké koně,

bez uzdy a sedla, krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla, krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z dvořany přijíždí na popravu,

noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Právě vypínáme slovenské okruhy, jsme právě vypínáme. Nehodlám vás tady nějak zahlcovat svými divadelními úspěchy, co kdy a jak jsem hrál, to chraň Bůh. Kdo mě viděl, ten svůj úsudek má, a kdo mě neviděl, to můžu namluvit stejně, co chci, takže to by nemělo jaksi cenu. Ale akorát za zmínku stojí to, že jsem začínal v Hráckém divadle v Třebíči. Dostal jsem od Třebíče takový roztomilý dopis. Přijeď, Třebíče tvá. Tak jsem přijel, skutečně. Celá Třebíč moje, akorát ani jedna postel volná na spaní. Takže od 5 do 9 jsem scháněl postel, až jsem zahučel na periferii Třebíče u jednoho ceckaře na půdě do sena. Pro ty mladší ceckař to je skoro kulak. Ještě to není, ale při trošku dobrý vůle. A může být, tak tam jsem ložíroval 3 neděle, než jsem dostal jako příznivější podmínky, jako ubytování. To víte, tenkrát jsem ovšem na nikoho nenadával. Jo, tenkrát taky nikdo nebyl, jako bych mohl nadávat. Jo. To jsem byl rád vůbec, že jsem u divadla. Takže. To víte, dneska subvence, že jo, mají tam 3 autobusy svážející diváky, a tento přímo do divadla. Nic proti tomu, že jo, než se kulturní událost vidí v kulturním zařízení, že? Ale my jsme si museli na autobus vyjezdit nákladňákem. 300 představení jsme odehráli, než jsme si koupili autobus, tedy autobus bednu na kolečkách s motorem, dělalo to kravál šílený, lidi se tiskli ke zdi na náměstí a my jsme za 10 minut přijeli teprve. Židle jsme si nosili sami, svoje, každý svoji židli, různobarevný, různorodý. A měli jsme bláznivýho šoféra na přišroubovaný bedně a ten miloval ptactvo. Jak viděl bažanta, jo, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. V tu ráno jsme byli všichni valná hromada za ním. To víte, my mladý kluci, holky, nám to nevadilo, no a ty baby padaly ještě ani nebrzdil, no takže. No ale s tímhle nebudu tady zdržovat. Já bych se rád vrátil k té myšlenečce o té kritičnosti. Víte, oni některý dětkové jsou choulostivější na svůj zemějšek než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30. A nebo ve 30 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte? Ty, co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně. Opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyskne, ať pížete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mně říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Když se dlouho nevracel, tak já jsem si říkala, Hergo, tolik prádla přece zase nemáme. A pak jsem ho našla na té půdě. A vy znáte Františka odkud?
2: Já ho znám jenom od oka.
1: Jo, tak, jako od vidění.
2: Ne, od oka, my jsme se scházeli každý čtvrtek na oko.
1: Jo, na oko jste se scházeli, no, aby nikdo nevěděl, že jo, no. Ale to jste nemuseli,
2: ne.
1: Já jsem to věděla. Tak to jste byl vy, s kterým každý čtvrtek chodil do toho lesa na dříví.
2: Ne, se mnou chodil do hospody na pivo.
1: No, on vždycky říkal, už musím jít, protože tam mám sekiru.
2: Ne? No, tak tu tam má pořád, víte.
1: Jo, no. A nemohl byste mi ji přinést domů, abych měla všechny Frantové věci pohromadě, víte.
2: Spolehněte
1: Děkuju,
2: se.
1: No.
2: No a právě proto jsem taky tady, já no, to právě nerad říkám, ale on Franta v tom boku prohrál, paninko, úplně všechno, všecičko a nakonec prohrál to nejcennější, co měl. Povídá, dávám do hry tu, co mám teď na krku.
1: Ježiš, tak on prohrál i kravatu.
2: No. Asi takhle, paninko, jo. Aby se všechny dluhy srovnaly, tak já jsem vás přišel požádat o ruku.
1: A co s ní jako budete dělat?
2: To ještě není všechno, já jsem si jo. to sepsal, abych na nic nezapomněl, jo. Takže ta pračka ta tolik nespěchá, proto si přijdu, až postavím garáž.
1: Jo, on prohrál i nějaký cihly.
2: Ale Ježiš. Ne, auto.
1: Cože?
2: Auto.
1: Auto?
2: No.
1: Auto?
2: Ano.
1: No to já snad nepřežiju.
2: No tak tím by se to velice usnadnilo.
3: Já se omlouvám, jestli jdu jo, pozdě, jo, ale...
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

brzy. Mám lísky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy,

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hned po novém roce pán si dá závazek, když se sežene práci, tak se přihlásí do ČKD.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Můj tatínek byl vodák každým coulem. Tatínek, jak přišel z práce, vzal pruty a šel k vodě. A po večere, když u ty vody bylo zima a nebylo na nic vidět, tak dělal zase na destilaci takový ty hady, ty šneky, víš? Pro celý Ivančice skoro. My nemáme rádi švestky v tom pevném stavu. A se bojíme, že je to špatně vypeckovaný a nevím. Tatínek skoro pro celý Ivančice udělal ty šneky, samozřejmě na četníky, nezapomněl, těm to dal darem, aby nezáviděli. Tatínek nepil, náš tatínek teda nepil. Chci říct, nechodil do hospod, on pil doma jako samozásobitel. No, ale jsou v životě mužskýho, já to pozoruju na sobě, taky takový dny, jako kdyby k nám byl měsíc s tou odvrácenou stranou. Najednou člověk potřebuje chlap chlapa, aby s ním probral mezinárodní události, celostátní bilanci, si o tom popovídal a tak dále, že jo. A já jsem svý ženě jednou řekl, když jsem se vracel z jedné schůze, takhle asi ve 4 hodiny ráno. A ona mi nadávala. Já jsem... Já řekl, Kolínko, to je taková smůla, že jsem si vzal právě tebe, která nekouříš a nepiješ. Já povídám, ty teď se ke mně chováš, kdyby mě doví, jak bylo. Víš, jak bys zvracela, kdyby všecko, co já jsem dneska vypil, vypila? Chovej se ke mně podle toho, povídá. Moje maminka proti tobě neměla vlastně žádný vzdělání. Moje maminka se vyučila švadlenou a dlouho to nedělala, pač tatínek byl takovej dost čipernej, ten tatínek. A díky tomu já taky jsem na světě. Se dělá nějaký interview, tak vždycky, co považujete za nejdůležitější událost ve světě? A teď někdo říká tohle, vůbec ne, to, že jste se narodili. Náš tatínek, na rozdíl ode mě, maminka taky nepila, nekouřila, pochopitelně, tenkrát to nebylo ve zvyku, nebo tajně, že ženský kouřili ve stodole, pak byly požáry tenkrát. Požáru. Ale tatínek náš naznačil jemně mamince, že to je jeho den, den sovy. Tatínek řekl, andělko, dej mi něco malinkýho k večeři, já jdu k Johanovi, jemu to nějak špatně kape. Maminka neřekla půl slova. A když se tatínek vracel, tatínek se vracel velice brzo, pak se to vlastně rozkapalo tam, nebo co. No tak maminka ho zahlídla a šla mu z cesty, protože věděla, že když je chlapic, no to nemá žádný smysl s ním jíst nějaký psychologický testy. Náš tatínek byl velice snadno identifikovatelný i v mlze, on šel takhle. Tvrdý jako veka. A maminka dala příkazy, řekla rychle. Laďa mu bude otevřít, mařím ty vodestel v kuchyni, pač v tomhle stavu teď s maminkou spávat nesmím, pač to by nás bylo čím dál víc, furt. Řekl, a Laďa, až ho přivede, tak ho mírně podrazí, lida mu sundá boty a mařka ho přijdu si duchnou a pak přijdu já. Já jsem tatínkovi otevřel dveře, ne, že by to neuměl, ale on nám jednou do kuchyně přišel s futrama. Takhle tam přišel junák, ty ponkajzni už byly uvolněny nějaký. A tak jsem otevřel a tatínek řekl, hodnej, dostaneš školu, já jsem měl 7 picyklů slíbených za první. Ano. No a uvedl jsem tatínka do kuchyně, tam si ho mírně podrazil, tatínek spadl na posteli, tam už jsem dávala boty, Maška ho dusila. Aha. Tatínek, co to je za hru, co to se mnou děti provádí, to tohle. A můj tatínek byl vášnivý zpěvák. Ten by tě miloval nade všecko. Tatínek dovedl na člověku ocenit nejvíc hlas, když krásně zpíval. A tatínek byl ještě jakovej organizátor. On nás viděl víc pohromadě, tak nám rozdával hlasy hned. A s jednou, i 12. hlas jsem jednou obdržel. První, druhý, třetí, čtvrtý a tak dále. A tatínek řekl, první, druhý, třetí, čtvrtý, ej, Sobotěnka! A zhebnul. A to, že přestal zpívat, bylo znamení pro maminku. Ta přišla, podívala se, je správně zakrytej, protože se byl picnutej a byl to tatínek a byl to živitel. A nechala si to oproti míženě na ráno. Ono už stačilo, že tatínek zjistil, že se probudil v kuchyni, tak hned věděl, o co běží. Nasadil takový probrovinilý výraz, jak věrný džurbas. A po mamince, která už kmitala kolem plotny, tak koukala maminka jakože vzduch. Ale to jí vůbec nebránilo, aby tatínkovi nedala do velkého hrnku na kafe, ten vývar ho vězit, paž takhle se mohli picnout někde chlapi jenom ze soboty na neděli, paž v sobotu se ještě dělalo, že jo? Tak jsme měli vždycky hovězí polívku, dala mu malou lžičku, paž oproti mý ženě měla představivost. Dovedla si představit, jak tatínek tam má po včerejšku poleptaný ty trubky. tatínek nabíral pěkně a sekal, až to stíčeno, ale porád tu maminku sledoval tím pohledem. Pochopitelně, když to bylo v letě a měli jsme v Ramborovku, tak maminka kvůli tomu, že tatínek se picnul, běžela koupit 100 kg hovězí. To maminka normálně spařila, petržel a osolila to a dávala to tatínkovi, jakože to je hovězí vývar. A tatínek měl tak špatný svědomí, že mu to tak chutnalo. A teď, když už maminka ty pohledy nevydržela, tak se podívala na toho tatínka a říkala, no jenom po mně koukej, tatínku. Ty náš tatínku, máš ty tohleto zapotřebí? A tatínek se rozzářil, jak Buddha Pátovi, že jo, Andělko, jinak bych to nedělal!
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To byla neuvěřitelná nádhera. Tam nafukovali ty krásné obrovské balony. Já jsem se mezi tím motal, pozoroval jsem to. Dýchlo na mě to minulé století a říkal jsem si, to je taková krása. A přišla taková paní a tu krásu mě trošku narušila, protože říká, chcete také letět? Já říkám, já nevím, já se jenom tak rozhlížím.
2: Stejně není místa.
1: Co se do toho ta baba plete, jsem si říkal. A ona se ukázala, že to je, ona se ukázala, že to je hlavní pořadatelka. Ona jenom měla takový divný přístup k lidem, jo. A říká, jestli chcete letět, my vás máme rádi, poletíte tady s tím Němcem, jo. Říkám, Ježišmarja, jestli mě máte rádi s Němcem, ne. Já německy si s ním nepohovořím, já neumím ani slovo.
2: To nevadí, stejně poletíte.
1: A byl jsem ve vzduchu. To je neuvěřitelný švunk. Oni zapálí ty plameny, co si se odstřihne a už letíte. A najednou se vzdalujete, rodina ani nevěděla, kam letím. Živitel se jim vzdaloval, jo? A já jsem mizel v dáli a teď vám všichni mávají, jo? Je to nádherný pocit. A vy máváte jim. Tam najednou do vás vjede takovej ten státnický, jo? Syndrom tam dostane takový to. My jsme letěli směrem na Boskovice a před námi byl hrad, tedy respektive zřícenina toho hradu a tam byli turisti a taky nám mávali a najednou jim tvrdnul takhle úsměv na rtech. Já jsem si říkal, co oni blbnou, no pak mi to došlo, že jo, pač my jsme se k ním blížili na doraz. Já říkám, Hergo, to je pilot ten Němec, on nám i hrad takhle zblízka ukáže. Ale německy říkám, neumím, já jsem se k němu obrátil, chtěl jsem ho pochválit, říkám mu, super! A on mě česky říká, já jsem tam ale nechtěl. Tam jsem pochopil, že s Němcem si porozumím. Horší, že to bude s tím balonovým lítáním. My jsme to vzali velmi těsně vedle ty zříceniny a letěli jsme dál a on říkal, pod náma je voda. Říkám, no dovolte. Říká, ne, no někde pod náma musí být voda. Říkám, no jistě, tady všude, tady je boskovická přehrada, ne? A co to znamená? No to znamená, že nás to stáhne do té vody. Říkám, Ježíši Kriste, to jsem zase naletěl. No my jsme to vzali těsně teda nad tou vodou, letěli jsme dál, on to vzal nad stromama a už to naštěstí bylo celý jenom o přistání, jo? Protože oni se dorozumívají vysílačkama s tím doprovodem, který jede po silnici, ty to mají jednodušší a bezpečnější. A on mu říká, patrně přistaneme na louce za Boskovicema, no? Člověče, tak nebude to na louce za Boskovicema? Nese nás to dál. To já jsem vůbec nevěděl do té doby, že on to neřídí, ten chlap, jo? On říká, ono nás to nese dál, jo? Tak jsme letěli směrem za Boskovice furt dál a on říká, vidíš, tamhle to žitný pole, tam za chvilku padneme, jo? Jo, jo, jo, hned do té jeteliny, jak je to žitný pole, jo? Tam nás to nese, tam za chvilku sebou řízneme, jo? Buďte tam, jeďte tam, končím, přistáváme, ano, jo? Říkám, prosím nás, už opravdu přistáváme? Jo, už přistáváme, držte se, trochu to drncne. Tak on řekl, trochu to drncne, no my jsme se drželi. On jak vzal tím košem o tu zem, no to byla rána, jak zděla, my jsme se vysypali z toho koše ven, na mě nalehnul chlap, oznámil mě, vážím 118 kilo.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tam teprve, když jsme měli obklíčenýho lesama a koníma, tak se přiznali, že ten záběr bude vypadat tak, že přijdu k ním pěšky s mikrofonem, položím první otázku, oni otočejí ty svoje koně a odjedou na druhý konec paseky. Tak já, že vsednu na druhýho koně, dojedu za nima a ten rozhovor, že udělám z koně na koně. Já jsem říkal, no fajn. Ovšem v tom případě žádám koně, který není schopen klusu. No, já měl jasnou představu. Já jsem viděl takového toho koně, co rozváží pivo. Ten moudrej takovej, co jde. Kráčející válenda. Kráčející finský gauč, jo? Bych přímo řekl. A tak to byla moje představa. A oni mě přivedli k jednomu koni, říkali, ten nejklidnější kůň naší stáje a toho jsme vám právě rezervovali. A já vám na toho koně koukám a on ten kůň dělal brát. Já jsem říkal, no to je kůň svok. To jestli je mezi zvěrolékaři psychiatr, tak honem s tím koněm k němu. Koňský mysliveček na to. A oni říkali, ne, on prý odhání mouchy, je horko. Tak mě asi 5 lidí na něj vysadilo. Já jsem dosedl a ten kuň, oni nám vysvětlili ten záběr a ten kuň to pochopil okamžitě, dřív než já. Takže když ti Rumuni odjeli na druhý konec paseky, tak ten můj kuň automaticky, protože patřil těm koňům, aniž bych ho musel nějak řídit, jel za nima. Což chápu, patří k ním, jel za nima. Ale co nepochopím, že jsme dojeli, tedy ti Rumuni dojeli a postavili se vedle sebe, jeden vedle druhého a stáli nehnutě na těch koní. A ten můj kuň k ním dojel, že jo? A ne, aby se u nich zastavil, abych mohl tedy provést intervju. Ne, ten můj jediný chodil, točil, souval. Prošel se mnou křovým, vyšel jinudy. No, první, co jsem udělal, jsem urval mikrofon. Ale protože během toho natáčení, který trvalo asi hodinu, jsem nespadl a nic si nezlomil, tak jsem propadl takový tý píše každého začátečníka, který si říká, patrně seš proto nadanej. A na zpáteční cestě jsem odmítl, pro zpáteční cestu jsem odmítl auto. Říkal jsem, ne, já pojedu koňmo. S ostatními, ale říkal jsem, musíte mě slíbit, že se nepřejde do klusu. Tak oni to slíbili, ale mezi tím ti Rumuni projevili přání cvála. Já jsem říkal, prosím, jsou to u nás hosté, ať si zacválají, to je samozřejmě, to jim dopřejme, ale já s nima nepojedu. A oni říkají, tak rozdělíme prý tu jezdeckou skupinu, asi 40 jezdců to bylo, na dvě poloviny. Jedna s nima půjde do cvalu a ta druhá s váma půjde krokem klidně až do Karlových Varů. A já jsem si říkal, ovšem pozor, až ten můj kuň uvidí, že ti jdou do cvalu, nikdo ho nezastaví. Tak jak jsem na něm seděl, tak jsem mu takhle zhora zakryl oči. A ty se mu držel zakrytý, dokud tam ty neodjeli. Až když zmizeli za lesem, jsem mu ty oči odkryl. A zajímavý bylo, ten kuň jediný z těch zbývajících tam zůstal, rozhlíd se. Pochopil, že nás půlka už jenom a jediný z těch zbývajících se dal do klusu, ale opačným směrem.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A to bylo ještě dávno, jak nastala tady ta dráha, ta štrejka, jak se povídá. No tak kdo tam znal, kdo u nás znal jízdní rád, pravda. Ještě dneska, když do toho někdo, a já, tak se v tom nemůžu vyznat, co měte. Stáli tam jeden dědáček tady na nádraží, dojel vlak od Veselí, dojel vlak od Vrbovců, vyvexlovali se. Ten výpravčí se dívá, pohle dědáček, myslím, jim nedojel někdo. Za chvíli dojeli zas dva vlaky, povídá, běž se optat toho dědáčka, co tam stojá. Že snad někde jedu, no to není možné, že by ho neviděli. Dědáčku, povídá ten výpravčí, vy tady co stojíte, někoho čekáte? Ne, já čekám na vlak. Aha, a však už jeli 4 od rána. No vím, že naši mě poslali na ten 5. vlak, však to čítám. Jsem si tak vzpomněl, když si tetička Anka krmili hůz. Však víte, jsme všetci z dědiny, jak se krmí hůz, pravda? Láduje se i to do toho zobáka šlíšky. Anebo turkyňu. A tak ládovali a velice jich šípava. Představte si, na sílu na moc tak pchat do zobáka. To je, jak by nám slivovicu tak žgal na sílu na moc. Hned ji aj vyplácali na místě. Nachopujete se tam sousedů Francek, povdá, co děláte, teti? Krmím husa, nevidíš ty trůbo? Velice mě štípe, už pakuj. Francek povdá, však lesti vás tak moc štípe, tetičko, obráťte opačně, zkuste to opačně. No, však to víte, aj ta modernizácia, teda jak došla na dědinu, začíná od toho najmenšího. Od pioníra. Já byste mysleli ode mě. Od pioníra. Než to došlo po ty trabanty, pravda. No, to máte tak, pravda. Lidé to tak neznali, stříčky. Když si to aj koupili, moc jste ho nevěděli. Vytlačili to ven, strýc Tomáš. Povídají, vši to opravuju. V dědině nikdo není. Všechno je po fabrice a po práci. Francek se jim smí, povídá. Tati, jsi zvědavý. Co jsi zvědavý? Moc jste ho nevěděli, pustili benzín a už se potom šlapali, už to hnětli. Tak jak morák po kyanici. Franta povídá, tati, ty to nemáte nacupované. A co brbleš, já to mám zaplatené, ty trůby. Ty jenom zavři hubu, jak to roztočím, aby ti tam nějaký šroubek do ní nevletěl. Prý to ještě není dobře poutahované. Podarilo se jim to konečně našlápnout, teda dýmu a smradu, ani se nevědělo, z koho to jde. A šrotovali to nadol po dědině. Naházali tam rychlosti a kerteple do sklepa, ale v tej van dojel autobus v kordárně a ľudia, jak sa vyvalá z toho autobusu, tak to sa ten štato sformuje na jeden chodník, na druhý, tak to ide jak šíra silnicu. Starý oči vyplevšené povedajú, hej, ľudé, provoval, utekajte preč z tej silnice. A i z tej príkopy preč, protože ja ešte presne nevím, kady pojede.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý den, pane, dobrý den.
2: Dobrý den. Jo. Vysoko. Tak si představte, pane, že mě zase tuhle chytil Hexenschuss.
1: Ale ne.
2: No jo.
1: Berete na to brufen.
2: Depak. To mě nepomůže.
1: Ne.
2: Já byl na masáži, bylo to dobrý, ale stálo mě to 1500 korun.
1: Nějak moc, ne?
2: No, ona je to nějaká nová masérna, nedávno to u nás otevřeli. Ona to vzala teda důkladně, jo? Se vším všudy, stejně mi to nepomohlo.
1: A co vám všechno tak jako masírovala, no, nebo čím začala?
2: To se vám chci svěřit, hlavně tadyhle pod břichem, jo?
1: Kde?
2: No tadyhle.
1: No to mi nemusíte ukazovat,
2: no,
1: já to mám taky.
2: Mám takový malej výstupek.
1: No,
2: přitom to tam mám už dlouho a vůbec mi to nevadí. Ani mi to nepřekáží.
1: No jestli třeba ona to nechtěla nějak odstranit, víte, aby se vám to nedostalo do zipu?
2: Já nevím, ona říká, že prej by mi pomohli nějaký svatojánský broučci. Vlastně to, co to kecám. Španělský mouchy. Já mám sestro, ale kde si je mám nachytat? Přece kvůli tomu nepojedu do Španělska. A ona má v nějakým letadlovým centrumu.
1: Letadlo? Centrum?
2: No, říkala Eros. No tak to je jako Aero, ne? Jako letadlo, ne?
1: Ale prosím vás, co to je za nesmysl? Já vám poradím, až vás příště vezme Hexenschuss, běžte do toho reumatologického ústavu, víte, a tam jsou takový ty starý, dobrý, poctivý sestry a ta už ví vždycky každá sestra, jak na to prostě jít a...
2: To víte, to... že jo, no, taková bába se k tomu umí postavit, to není jako ty mladý fuchtle. Prosím, a teď ona tam stojí, sukinky nad kolena, ještě přitom kojí.
1: No to snad ne, no.
2: No jo, ale... teď ona se ani nestačila oblíct pod prsenku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To je takovej for a když už jsem teda u těch dětků, tak mě se, já jsem to použil v televizi, to říkal Šimek, že to je o mě, ale není to pravda. Jak sedí ten dědeček u rozhledny na Petříně a tam na lavičce pláče. A ta babička povídá, tam co sedí jako vedle, říká: pane, pojďte sem, pa, paní, s váma se nebavím. Přijde za chvilku takový mladý kluk a povídá: pane, pa, co je? Pa, proč pláčete? Pa, já mám doma takovou mladou ženu, víte? Povídá: no jo, mladou ženu, že už jste starší. Nejde to už, co? Jako to šlo za mlada. Pa, ale co pak toto jde pořád, to je v pořádku, ale já si za živýho boha nemůžu vzpomenout, kde bydlí. No a abych to teda dovršil, když už jsme u těch dětků, tak... mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká: prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá: pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil? A před 70 lety. Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? Pa, kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
2: Já bych se ještě jednou vrátil k tvýmu mládí.
1: Pane, ještě teda, ještě když jsme u té sklerozy, tak to je taky krásně. Když jsme byli v divadle na Zábradlí, o kterým teda dneska vám budu vyprávět, tak tam seděl jeden náš starší kolega, asi o 10 let, a loupal si takhle pomeranč, takhle nožem si ho nakrájel jako na takovou ružičku, takhle ho volupoval, a jeden kolega náš povídá: teď jsem byl, včera jsem byl odpoledne v Bijáku. Pa, jo, v kterým? Pa, ježiš, čověče, je tom na tom náměstí tadyhle Hergot, jak je tam ten na tom koni, ten, pa, myslíš Václavák, svatý Václav, no, na Václaváku. A v kterým kině? No v tom, je to kino, jmenuje se to, že když bude český národ na tom nejhůř, tak že zavolají do té jeskyně a oni přijdou jako na pomoc. Pa, myslíš Blaník, pa, Blaníku. Takže jsi byl na Václaváku Blaníku. Na čem? Počkej, jak se to jmenovalo? Byl tam takovej ten... Ježíš Maria. Ten americký herec s tím... No, jak hraje furt s tou blondýnou. S kterou blondýnou? No znáte ji, všichni ji znáte. A tenhle ten starší kolega to poslouchal a povídá: teda pánové, já vás poslouchám 5 minut. Všichni jste hodně, teda mladší nežli já. Vy máte všichni sklerozu, to je hrozný. A jak to řekl, tak vzal ten pomeranč, hodil ho do koše a kous do té kůry.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: A teď může přijít zase jedině klasické dílo Šimka Grossmana. Tentokrát je s názvem Jak jsme převzali dům do společné péče nájemní. Náš dům, pěkný třípatrový, držel kapitalista chamtivec ve svých drátech hezky dlouho. Až nás to jednoho dne přestalo bavit a na národním výboru jsme ho řádně proprali, pokutu mu uložili a do maringotky v kuchli ho vystěhovali. A žili jsme si dobře, ale v hloubi našeho domu, to jest v suterénu, bujel vřet. Tam žila domovnice Čujová, kapitalistova přisluhovačka. Když jsme si ji sabotérku přizvali do schůze, zasmála se sojičím smíchem a předsedu uličního výboru prohnala mokrým hadrem k půdě, že nanesl na holinách do domu bláto. Přirozeně to byla pomluva, protože předseda chodí bos i do divadla. Naše trpělivost snese hodně. Ale když jsme poznali, že klipy členů SČSP

0: Jenom, že na zítří našli občané básníka u půdičky tak pomazaného, že zcela zapomněl na úderný verš. I hned jsme svolali novou schůzi, kterou vedl velmi chytrý propagandista Peška, a ten vymyslel geniální návrh. Pozvali jsme domovnici do schůze, kde ji Peška objal a předal rudou standardu za zásluhy a odznak rovněž rudý, i když ne tak intenzivně, nejlepší pracovnice bloku. Doufá totiž propagandista šikovný, že babice zmodrá jak slíva a pukne vzteky. Stalo se však něco jiného. Čujová při doteku hebké látky praporečku stíhla a slza dojetí jí spola zalila oko. Byla jsem slepá, soudruzi, zavila bolestně. Ale ukázali jste mi, kde je mé místo. Pravda, buržuj zazobaný může mě omámit dary či medovou řečí, ale vy jste mi vlili do srdce novou mízu. Jsem jedna z vás, jsem proletářka, říkejte mi ano. Všichni jsme plakali. Propagandista Peška náhle povstal, nasál vzduchu a vyhrkl. Soudruzi, přiznám se, do dneška jsem nevěřil ve vítězství naší věci a písemným stykem s čínským rikšou Tunungem zdržoval zatím vrátka stále otevřen. Jakmile Ferda vstoupil do mraveniště, všechny ladničky...
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.